od dob antického Řecka. Se definují formy vlády. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii.

nejhrozivější, a snad nejhrozivější formu takového panství. Byrokracie. Úřadu, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován za zodpovědný.